0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
1: Sport.
2: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Maybe.

Let's go. Sounds good.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
0: Sport.
3: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
3: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

Tady je tvoje metropole. The Original je projekt, který dokáže svými chytlavými housebeaty a taneční energií rozproudit každou party. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co ti přinesou pořádnou dávku groove a energie, která tě nenechá v klidu. Pokud chceš hudbu, co tě rozhýbe a rozproudí, The Original jsou jasná volba. Zůstaň naladěný.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení,

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop,

0: den.
1: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Hradci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodná se všemi si skvěle rozumíte a co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Letní vibe Rádia Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Caluma Scotta, britského zpěváka s hlasem, který ti přímo zamotá emoce do uší. Jeho písně jsou plné hlubokých pocitů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na

Tady je tvoje metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězd.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kde se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné, nebo se ne?

0: Vymyká z normálu.
1: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
0: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
1: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
0: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
1: Tak je to vždycky dané tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
0: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
0: Sport.
2: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé doplňující.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: dnešní den.
1: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Se všemi si skvěle rozumíte a co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
3: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
0: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Posloucháš?
6: Radio Metro.

0: už tam budem.
1: Ne.
2: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
0: Už tam budem?
2: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
0: Už tam budem?
2: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
0: Už tam budem?
2: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky. Například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
0: Už tam budem?
2: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol. Takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí. Protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
0: Tak už tam budem.
2: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem. A přejeme šťastnou cestu.
0: Už tam budem? Jo. Vážně?
3: Ne!
4: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás ladíte.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora. V jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě. Sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstraní následky útoku.
3: Sport. Jediný současný český zástupce v NBA Krejčí nezahálí ani během letní pauzy. V pražském Radotíně uspořádal kemp pro mladé naděje a sám pilně ladí formu na nový ročník nejlepší basketbalové ligy světa. V tréninku se zaměřuje hlavně na střelbu a před startem sezóny neskrývá velká očekávání. Co přesně od nadcházejících měsíců v dresu Portlandu vyhlíží, říká Vít Krejčí sám.
4: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně, hodně daleko.
3: Dodává Vít Krejčí, který do nové sezóny NBA vyběhne s Portlandem už za necelé 3 měsíce. Snad mu vyladěná mužka přinese spoustu přesných zásahů. Zprávy připravil Tom, teď už počasí a doprava s Markem.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: O víkendu nás čeká opět pořádná výheň, teploty vyletí na 30 stupňů, pokud můžete, skočte někam do vody. Je tady nejvyšší červená výstraha před extrémním horkem, pitný režim a klimatizace v autě, tu nešponujte víc jak 5 stupňů oproti venku. Sluníčko dneska bude svítit až do 8 večera kousek, v neděli teploty mírně klesnou na 28 až 30, odpoledne od západu můžou dorazit další bouřky s větrem. Víme, jak bude víkend slunečný, teploty kolem 30 a taky bouřky.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí, tady vysíláme další rychlé dopravní zprávy. D1, dopravní nehoda, když jedete z Ostravy na Přerov. Je to mezi exity Hranice a Lipník nad Bečvou Loučka. Havarované auto narazilo do sloupu v obci Přílepy. D1, Říkovice Vyškov před exitem Říkovice. Nehoda osobního auta, to je ve Svodidlech. A v Kroměříži na Obvodové a Kotojecké, pozor, je tady dneska velká sportovní akce, fotbalový turnaj. Víc aut, víc lidí. Dobře, dojeďte.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie, víc

0: Metropole právě dnes.
1: Je 1. srpen, kalendář servíruje neskutečný mix. Všem Oscarům přejeme krásný svátek. Jestli dneska na obloze svítí sluníčko, máte to i s vizuálním efektem zdarma. Keltové by dnes otevírali sudy, slaví se Lammas, svátek první sklizně. Po celém světě se lidé bez kočárku připomínají Mezinárodní den bezdětných, neboli oslavu ticha, čistých koberců a nedělního spánku až do oběda. Dnes je i Světový den rakoviny plic, který nám připomíná, abychom o sebe pečovali. V roce 1981 začala v tento den vysílat MTV. Narozeninové svíčky na dortu svoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
0: Metropole právě dnes.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
0: Radio Metropole.

0: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
1: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned. Jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo, je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
0: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
1: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
0: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
1: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
0: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
1: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Posloucháš?
3: Radio Mé.

0: Rádio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rokovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše

0: буде. Черстве інфо праве теď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí.
1: Sport.
3: Český fotbal přepisuje historii. Národní tým vůbec poprvé v dějinách přebírá zahraniční kouč, je jím 52-letý Španěl Santi Denia, který má za sebou skvělé úspěchy u mládežnických týmů Španělska. Výkonný výbor ho dnes potvrdil do funkce a podepsal s ním smlouvu na 2 roky. Předseda fotbalové asociace David Trunda vysvětluje, proč padla volba právě na jižanský Elán.
4: Chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Amem jako asistentem. Jednání jsme vedli další dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
3: Říká předseda fotbalového svazu David Trunda. Před novým trenérem teď stojí jasná výzva probudit v českém týmu dravost a vybojovat postup na šampionát. Zprávy připravil Tom a Marek už má na starosti další vysílání.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627, hlasovky, videa, fotky 37 742 627, WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Sluníčko se dnes probudilo už v 5.28 a pojede na plné pecky. V sobotu i v neděli strop 30.32. Mimochodem historický rekord zatím z roku 1994 bylo 630. Rosničkáři varují před vysokou zátěží pro organismus. Rizika požáru jsou tady taky, takže žádnou divočinu. V neděli přijde lehké osvěžení, dočkáme se i lokálních bouřek, může spadnout i nějaká kroupa. Víme, jak bude, tropický víkend i bouřky.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, startují další rychlé dopravní zprávy. Když jedete z Malé Štáhle směr Bruntál, u Václavova auto narazilo do svodidel, na místě už je policie, před Václavovem zpomalte. Auto narazilo do sloupu, jak jsou přílepy, je to vlastně po cestě, když jedete z Holešova směr Dolní Ves. Policejní hlídky jste aktuálně viděli v Letovicích, stojí ve Zlíně na Frištácké, na D1 Hulín Západ u tohohle exitu. A pozor ještě na pracovníky, co čistí dálnici. Je to 35. Práce na silnici z Mohelnice na Olomouc. Krátkodobé pohyblivé omezení. Dobře, dojeďte.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?
2: To

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
7: Tohle je
8: Radio Metro.

vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
2: Proto ne.
1: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
2: Proto taky ne.
1: Tak proč?
2: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
1: Ale koupil.
2: Fakt?
1: Fakt.
2: Oh, ty jsi nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší.
4: Hlas lidu.
3: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
4: Sport.
3: Naše tenistky tvoří na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové, doslova tým snů. Do první nominace se dostala wimbledonská šampionka Linda Nosková, hvězdná Karolína Muchová, Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siňaková. A kdyby to nestačilo, v záloze jistí záda Barbora Krejčíková. Jak silnou sestavu vidí kapitánka Barbora Strýcová?
5: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
3: Říká kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Boje o prestižní trofej vypuknou 22. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky narazí v úvodním čtvrtfinále na Velkou Británii. To je ze zpráv všechno, připravil je Tom a štafetu už přebírá Marek. Přejeme vám parádní víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
6: O víkendu se ze střední Moravy stává finská sauna. Dnešek přinese teploty nad 30 stupňů Celsia. Může přijít extrémní tepelná zátěž. Meteorologové radí přes poledne nevylézat z chládku, větrat jen ráno a pít hodně čisté vody. V neděli nás čeká 25 až 30. Bouřky můžou přijít téměř kdykoliv a sem tam spadnou i kroupy. Sluníčko se dneska schová krátce před 8:45 večer. Víme, jak bude. Víkend ryze letní, teploty kolem 30, přijdou i bouřky.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Hodně aut, hodně lidí, policejní hlídky a další dopravní komplikace. Vysíláme rychlé dopravní zprávy, no a auta a lidi teď na Kotojecké a obvodové v Kroměříži. Fotbalový turnaj a hemží se to tady hodně, tak doporučujeme zpomalit. Policejní hlídka v Buchlovicích, v Babicích, majáčky jste viděli na D1, na trase Přerov-Ostrava, na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Policisté měří v Rapotíně na Šumperské, stojí v Bystřici pod Hostýnem na Přerovské a pozor ještě na odstavené auto, stojí na D1, když jedete z Výškova na Říkovice u exitu Kroměříž Západ. Dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: report CZ.
1: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Metropole. Kam vyrazit?
1: Sluníčko svítí, byla by obrovská škoda zůstat doma. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit, máme pro vás parádní nálož víkendových tipů. Hlavní atrakce dneška, Hanácká neskiáda v Horce nad Moravou, kde nás čeká celodenní ulítlá zábava na vodě i večerní koncert Love Beats. Jestli se chcete hlavně schladit, skočte do olomouckého akvaparku, na Poděbrady, Náklo nebo na Plumlov. Přímo zámek Plumlov ožije historií při akčním šermířském víkendu a večer na pláži u Vrbiček další skvělé koncerty. Malé astronauty vemte do olomoucké pevnosti Poznání na profi astronautický výcvik. Milovníci řízné muziky a piva ty zveme na Hanácké vůstok do Velké Bystrice nebo na country festival Profest na nádvoří zámku v Prostějově. Pohodu s moravským vínkem a cymbálkou si vychutnáte v Držovicích. Milovníci nablízkaných kapot si přijdou na své na srazu veteránů v Konici. Pivaře potěší pivobraní v Nezamyslicích i slavnosti piva v Beňově. Večery můžete pohodově zakončit pod hvězdami v letních kinech v Mostkovicích, v Lipníku nebo v Tovačově. Užijte si parádní víkend naplno.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
4: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
3: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Radio Metropole.
8: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice. Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. Za volantem.
4: Teď a tady rychlé dopravní zprávy. Fotbalový turnaj, sportovní akce, víc lidí a víc aut v Kroměříži na Obvodové a Kotojecké. Policejní hlídky hlásíte zde jedna. Když jdete z Ostravy na Přerov, stojí před exitem Lipník nad Bečvou Loučka. Stojí v Klášterci na D55 u Napajedel, majáčky ve Svitavách ulice Máchova, ve Vyškově na Brněnské, v Olomouci na Hamerské, ve Zlíně na třídě 3. května a ve Světlé hoře. Odstavené auto na D1 Ostrava Přerov, když jste u exitu hranice Lipník nad Bečvou Loučka. Odstavené auto u Ráječka a nějaká krabice ve Valmezu na Masarykově. Dobře dojeďte.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.
3: Baby, let's go!
4: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole.

0: 24,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Tak děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
1: A dopolední chill.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás ladíte.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora. V jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě. Sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už po třetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstraní následky útoku.
1: Sport.
3: Jediný současný český zástupce v NBA Krejčí nezahálí ani během letní pauzy. V pražském Radotíně uspořádal kemp pro mladé naděje a sám pilně ladí formu na nový ročník nejlepší basketbalové ligy světa. V tréninku se zaměřuje hlavně na střelbu a před startem sezóny neskrývá velká očekávání. Co přesně od nadcházejících měsíců v dresu Portlandu vyhlíží, říká Vít Krejčí sám.
4: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně daleko.
3: Dodává Vít Krejčí, který do nové sezóny NBA vyběhne s Portlandem už za necelé 3 měsíce. Snad mu vyladěná mužka přinese spoustu přesných zásahů. Zprávy připravil Tom, teď už počasí a doprava s Markem.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: O víkendu nás čeká opět pořádná výheň, teploty vyletí na 30 stupňů, pokud můžete, skočte někam do vody. Je tady nejvyšší červená výstraha před extrémním horkem, pitný režim a klimatizace v autě, tu nešpunujte víc jak 5 stupňů oproti venku. Sluníčko dneska bude svítit až do 8 večera kousek, v neděli teploty mírně klesnou na 28 až 30, odpoledne od západu můžou dorazit další bouřky s větrem. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty kolem 30 a taky bouřky.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Sobotní poledne patří taky aktuálním dopravním zprávám. Začneme hlídkami. Policeji hlásíte z D1, když jdete z Říkovice na Vyškov. Majáčky uvidíte u exitu Hulín Západ. Další na D35 před exitem Přáslavice, když jdete z Lipníka na Olomouc. Stojí ve Svitavách v ulici U Tří mostů, ve Zlíně na Gahurově, v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské. Ještě vás upozorním na 35 na odstavené auto před Mohelnicí, je to hnedka u Orlenu. A taky v Rajci Jestřebí, je to kousek u ulice Svitavská. Dobře, dojeďte, dobrou chuť k obědu.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Sobotní poledne je oficiálně tady. Pokud se vám právě podařilo úspěšně dojíst oběd a teď svádíte boj s nějakou poobědovou únavou, tak zůstavejte s námi. Mějte se báječně, obrovské díky, že víkend trávíte s námi. Hoďte nohy nahoru, nechte to na nás. Za chvilkou v našem kalendáři se podíváme na to, nejen kdo má svátek, ale i jaké pikošky se k dnešnímu dni vážou. Je totiž 1. srpna. Zůstaňte na našich vlnách.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: time.
1: Letní vibe Radia Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 1. srpen, kalendář servíruje neskutečný mix. Všem Oscarům přejeme krásný svátek. Jestli dneska na obloze svítí sluníčko, máte to i s vizuálním efektem zdarma. Keltové by dnes otevírali sudy, slaví se Lammas, svátek první sklizně. Po celém světě se lidé bez kočárku připomínají Mezinárodní den bezdětných, neboli oslavu ticha, čistých koberců a nedělního spánku až do oběda. Dnes je i Světový den rakoviny plic, který nám připomíná, abychom o sebe pečovali. V roce 1981 začala v tento den vysílat MTV.

0: Narozeninové svíčky na dortu sfoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
1: Metropole právě dnes.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Posloucháš

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí.
1: Sport.
4: Český fotbal přepisuje historii. Národní tým vůbec poprvé v dějinách přebírá zahraniční kouč. Je jím 52-letý Španěl Santi Denia, který má za sebou skvělé úspěchy u mládežnických týmů Španělska. Výkonný výbor ho dnes potvrdil do funkce a podepsal s ním smlouvu na 2 roky. Předseda fotbalové asociace David Trunda vysvětluje, proč padla volba právě na jižanský Elán.
5: Chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Amem jako asistentem. Jednání jsme vedli další dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
4: Říká předseda fotbalového svazu David Trunda. Před novým trenérem teď stojí jasná výzva probudit v českém týmu dravost a vybojovat postup na šampionát. Zprávy připravil Tom a Marek už má na starosti další vysílání.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Sluníčko se dnes probudilo už v 5.28 a pojede na plné pecky. V sobotu i v neděli strop 30.32. Mimochodem historický rekord zatím z roku 1994 bylo 630. Rosničkáři varují před vysokou zátěží pro organismus. Rizika požáru jsou tady taky, takže žádnou divočinu. V neděli přijde lehké osvěžení, dočkáme se i lokálních bouřek, může spadnout i nějaká kroupa. Víme, jak bude, tropický víkend i bouřky.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Teď mám dobré zprávy pro řidiče. Na dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem skončilo nezávislé měření hluku. Jak jsme vám říkali ve zprávách, byly dodrženy veškeré hygienické limity. A u Dluhonic navíc přibude akustický kryt ještě pro větší stišení. V samotném Přerově ale počítejte od 10. srpna s úplnou uzavírkou Palackého ulice a přesunem autobusových zastávek. Víc k tématu najdete na webu Olomoucký report. A my víme, jak se jezdí tady.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Sobotní odpoledne běží v plném proudu. My doufáme, že vaše víkendová pohoda zrovna dosahuje vrcholu. Děkujeme za poslech. Jste nejlepší publikum pod letním sluncem. Ať už se pokoušíte smontovat nábytek nebo prostě jenom ležíte na gauči, přejeme vám den plný pohody. Za chvilku zdarma další exkluzivní rozhovor. Nikam neodcházejte a jsme rádi, že jste s námi. Hezké sobotní odpoledne.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara,

0: Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší.
0: Hlas lidu.
2: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
0: Sport.
2: Naše tenistky tvoří na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové, doslova tým snů. Do první nominace se dostala wimbledonská šampionka Linda Nosková, hvězdná Karolína Muchová, Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siňaková. A kdyby to nestačilo, v záloze jistí záda Barbora Krejčíková. Jak silnou sestavu vidí kapitánka Barbora Strýcová?
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Říká kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Boje o prestižní trofej vypuknou 22. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky narazí v úvodním čtvrtfinále na Velkou Británii. To je ze zpráv všechno, připravil je Tom a štafetu už přebírá Marek. Přejeme vám parádní víkend.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: O víkendu se ze střední Moravy stává finská sauna. Dnešek přinese teploty nad 30 stupňů Celsia. Může přijít extrémní tepelná zátěž. Meteorologové radí přespoledne nevylézat z chládku, větrat jen ráno a pít hodně čisté vody. V neděli nás čeká 25 až 30. Bouřky můžou přijít téměř kdykoliv a sem tam spadnou i kroupy. Sluníčko se dneska schová krátce před 8:45 večer. Víme, jak bude. Víkend ryze letní, teploty kolem 30, přijdou i bouřky.
0: Rádio Metropole, za volantem.
4: Dobrý den všem řidičům i cestujícím. Prostějov pokračuje v rozvoji jižního prstence. Co to znamená? Během jednoho měsíce tam odstartuje stavba nových chodníků, odpočinkových zón a výsadba zeleně, která potrvá zhruba 8 měsíců. To v Olomouci se pro změnu chystá stavba parkovacího domu u letadla na Legionářské ulici, který ulehčí parkování návštěvníkům centra i fanouškům na sportovištích. Pohodový víkend vám přeje náš dopravní servis. Víc k tématu píše Olomoucký report.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Letní vibe Radia Metropole.

0: Ahoj a dobrý den, servírujeme hit za hitem a jsme rádi, že máte stejně skvělou náladu jako my ve studiu. Velké díky, že ladíte, přejeme vám, ať je dnešní odpoledne v pohodě, ať už jste doma, v práci anebo v autě. Za malou chvilku mrkneme na drby, které se aktuálně píšou na našich regionálních webech, tak zůstaňte s námi a bavte se, dobré odpoledne.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky v sobotu víme, o čem se píše i co se děje tady kolem nás. Díky, že posloucháte. Policie naléhavě hledá svědky nehody na Olomoucku. Tento týden ve středu tam řidič srazil cyklistu a bez pomoci ujel. K incidentu došlo na silnici mezi Hněvotínem a Nedvězí. Zraněný muž skončil v nemocnici a policisté prosí o jakékoliv informace na lince 158. Podrobnosti publikuje Olomoucký Report. 12 jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek odpoledne na Kroměřížsku u rozsáhlého požáru rodinného domu. V Cetechovicích začala hořet střecha při stavebních pracích. Hasiči museli nasadit termokamery i speciální dron, aby uchránili okolní domy. Škoda šplhá ke 2 milionům korun, událost popisuje Kroměřížský deník. Do kraje míří svátek všech gurmánů, festival Chutě kraje. V 5 městech nabídne kulinářské zážitky od ikon jako Roman Paulus nebo skvělé bistro Long Story Short, ale i farmářské trhy a program pro celé rodiny. Přehled zastávek najdete na webu chutekraje.cz. Víme, o čem se píše, a vy už to víte taky. Z redakce přejeme skvělý první srpnový víkend.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kaufland.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
1: Sport.
3: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
5: Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
1: Radio Metropole za volantem.
6: Ahoj a dobrý den i za volant. Olomoucký dopravní podnik nakoupí 10 nových nízkopodlažných autobusů s klimatizací i zásuvkami USB. Mezitím však cestující na železniční trati čekají srpnové výluky, hlavně na tratích z Olomouce do Senice na Hané a dlouhodobě taky na Jesenicku mezi Mikulovicemi a Jindřichovem ve Slezsku. Na všech úsecích teď funguje náhradní autobusová doprava. Příjemné cestování přeje naše rádio, podrobnosti píše Olomoucký report a my víme, jak se jezdí tady i v sobotu odpoledne.
1: Rádio Metropole.
7: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Sobotní odpoledne přeladilo na ten nejsladší relaxační rychlostní stupeň. Moc děkujeme, že trávíte volné chvíle s námi. Přejeme odpoledne bez jakéhokoliv stresu. No a pokud přece jenom plánujete zvednout kotvy a vyrazit někam mezi lidi, za chvilku pro vás mám nálož skvělých tipů, kam vyrazit za zážitky. Užívejte sobotu, poslouchejte dál.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajiště. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.

0: Anglii můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: vyrazit.
1: Sluníčko svítí, byla by obrovská škoda zůstat doma, pokud přemýšlíte, kam vyrazit. Máme pro vás parádní nálož víkendových tipů. Hlavní atrakce dneška, Hanácká Neckiáda v Horce nad Moravou, kde nás čeká celodenní ulítlá zábava na vodě i večerní koncert Love Beats. Jestli se chcete hlavně schladit, skočte do olomouckého akvaparku na Poděbrady, Náklo nebo na Plumlov. Přímo zámek Plumlov ožije historií při akčním šermířském víkendu a večer na pláži u Vrbiček další skvělé koncerty. Malé astronauty vemte do olomoucké pevnosti poznání na profi astronautický výcvik, milovníci řízné muziky a piva ty zveme na Hanácké Vůstok do Velké Bystřice nebo na country festival Profest na nádvoří zámku v Prostějově. Pohodu s moravským vínkem a cymbálkou si vychutnáte v Držovicích, milovníci nablízkaných kapot si přijdou na své na srazu veteránů v Konici, pivaře potěší pivobraní v Nezamyslicích i slavnosti piva v Beňově. Večery můžete pohodově zakončit pod hvězdami v letních kinech v Mostkovicích, v Lipníku

0: nebo v Tovačově. Užijte si parádní víkend naplno.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás ladíte.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora. V jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě. Sněhobílá Viktorie Kruzová. Během července vykvetla už po třetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstraní následky útoku.
3: Sport. Jediný současný český zástupce v NBA Krejčí nezahálí ani během letní pauzy. V pražském Radotíně uspořádal kemp pro mladé naděje a sám pilně ladí formu na nový ročník nejlepší basketbalové ligy světa. V tréninku se zaměřuje hlavně na střelbu a před startem sezóny neskrývá velká očekávání. Co přesně od nadcházejících měsíců v dresu Portlandu vyhlíží, říká Vít Krejčí sám.
4: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže já si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně, hodně daleko.
3: Dodává Vít Krejčí, který do nové sezóny NBA vyběhne s Portlandem už za necelé 3 měsíce. Snad mu vyladěná mužka přinese spoustu přesných zásahů. Zprávy připravil Tom, teď už počasí a doprava s Markem.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
5: O víkendu nás čeká opět pořádná výheň, teploty vyletí na 30 stupňů, pokud můžete, skočte někam do vody. Je tady nejvyšší červená výstraha před extrémním horkem, pitný režim a klimatizace v autě, tu nešponujte víc jak 5 stupňů oproti venku. Sluníčko dneska bude svítit až do 8 večera kousek, v neděli teploty mírně klesnou na 28 až 30, odpoledne od západu můžou dorazit další bouřky s větrem. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty kolem 30. A taky bouřky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Pokud se chystáte do olomouckého přednádraží, pozor na velkou výluku. V srpnu nepojedou tramvaje u hlavního nádraží a do Pavloviček. Náhradou slouží zastávka kosmonautů a autobusová linka IKS ze stanoviště F. Omezení čeká i horku nad Moravou. Kvůli opravě Olomoucké ulice pojedou autobusy 18 a 20 po objízdních trasách. Kompletní seznam na webu olomouckýreport.cz. Víme, jak se jezdí tady, taky v sobotu.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Hudební nálož pokračuje, víkendový klídeček se rozhodně přerušovat nechystáme. Děláte nám radost, že máte naladěný náš program, děkujeme za to. Přeju den plný úsměvu a skvělé energie. Abyste z dneška vytěžili maximum a vyhli se zbytečným zádrhelům, už za chvilku vám naservíruju porci praktických rad, triků i životních vychytávek. Držte si svá místa, tohle rádio jede s vámi i v sobotu odpoledne.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdu.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

0: Tento týden letní vedra. A jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Hej, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne. Ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
1: Piju já, piju já. Už jsem řešil.
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle

0: čase, OK?
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí.
1: Sport.
4: Český fotbal přepisuje historii. Národní tým vůbec poprvé v dějinách přebírá zahraniční kouč, je jím 52-letý Španěl Santi Denia, který má za sebou skvělé úspěchy u mládežnických týmů Španělska. Výkonný výbor ho dnes potvrdil do funkce a podepsal s ním smlouvu na 2 roky. Předseda fotbalové asociace David Trunda vysvětluje, proč padla volba právě na jižanský Elán.
5: Chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Hámem jako asistentem. Jednání jsme vedli další dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
4: Říká předseda fotbalového svazu David Trunda. Před novým trenérem teď stojí jasná výzva probudit v českém týmu dravost a vybojovat postup na šampionát. Zprávy připravil Tom a Marek už má na starosti další vysílání.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Sluníčko se dnes probudilo už v 5.28 a pojede na plné pecky. V sobotu i v neděli strop 30.32. Mimochodem historický rekord zatím z roku 1994 bylo 630. Rosničkáři varují před vysokou zátěží pro organismus. Rizika požáru jsou tady taky, takže žádnou divočinu. V neděli přijde lehké osvěžení, dočkáme se i lokálních bouřek, může spadnout i nějaká kroupa. Víme, jak bude, tropický víkend i bouřky.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Teď mám dobré zprávy pro řidiče. Na dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem skončilo nezávislé měření hluku. Jak jsme vám říkali, ve zprávách byly dodrženy veškeré hygienické limity. A u Dluhonic navíc přibude akustický kryt ještě pro větší stišení. V samotném Přerově ale počítejte od 10. srpna s úplnou uzavírkou Palackého ulice a přesunem autobusových zastávek. Víc k tématu najdete na webu Olomoucký report. A my víme, jak se jezdí tady.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Jsme vaše letní rádio, hezké odpoledne u nás. Energie teda rozhodně neklesá. Velký dík, že trávíte sobotu s námi. Přejeme, ať vám odpoledne utíká tím nejlepším způsobem. Za malou chviličku si dáme pohled do dnešního kalendáře. Popřejeme slavným oslavencům i těm obyčejným Solomouce a vlastně řekneme, čím je 1. srpen vůbec výjimečný. Hezké odpoledne, baví nás bavit vás i v sobotu.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 1. srpen, kalendář servíruje neskutečný mix. Všem Oscarům přejeme krásný svátek. Jestli dneska na obloze svítí sluníčko, máte to i s vizuálním efektem zdarma. Keltové by dnes otevírali sudy, slaví se Lammas, svátek první sklizně. Po celém světě se lidé bez kočárku připomínají Mezinárodní den bezdětných, neboli oslavu ticha, čistých koberců a nedělního spánku až do oběda. Dnes je i Světový den rakoviny plic, který nám připomíná, abychom o sebe pečovali. V roce 1981 začala v tento den vysílat MTV. Narozeninové svíčky na dortu svoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naladila žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší.
4: Hlas lidu.
3: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
1: Sport.
3: Naše tenistky tvoří na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové, doslova tým snů. Do první nominace se dostala wimbledonská šampionka Linda Nosková, hvězdná Karolína Muchová, Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siňaková. A kdyby to nestačilo, v záloze jistí záda Barbora Krejčíková. Jak silnou sestavu vidí kapitánka Barbora Strýcová?
5: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
3: Říká kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Boje o prestižní trofej vypuknou 22. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky narazí v úvodním čtvrtfinále na Velkou Británii. To je ze zpráv všechno, připravil je Tom a štafetu už přebírá Marek. Přejeme vám parádní víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
6: O víkendu se ze střední Moravy stává finská sauna. Dnešek přinese teploty nad 30 stupňů Celsia. Může přijít extrémní tepelná zátěž. Meteorologové radí přes poledne nevylézat z chládku, větrat jen ráno a pít hodně čisté vody. V neděli nás čeká 25 až 30. Bouřky můžou přijít téměř kdykoliv a sem tam spadnou i kroupy. Sluníčko se dneska schová krátce před 8:45 večer. Víme, jak bude. Víkend ryze letní, teploty kolem 30, přijdou i bouřky.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Dobrý den všem řidičům i cestujícím. Prostějov pokračuje v rozvoji jižního prstence. Co to znamená? Během jednoho měsíce tam odstartuje stavba nových chodníků, odpočinkových zón a výsadba zeleně, která potrvá zhruba 8 měsíců. To v Olomouci se pro změnu chystá stavba parkovacího domu u letadla na Legionářské ulici, který ulehčí parkování návštěvníkům centra i fanouškům na sportovištích. Pohodový víkend vám přeje náš dopravní servis. Víc k tématu píše Olomoucký report.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Sobotní podvečer, to je ten nejlepší čas hodit definitivně všechny povinnosti za hlavu. Obrovské díky, že si užíváte s naší skvělou muzikou, přejeme skvělý start do dnešního večera. Opět se můžete těšit na parádní interview s inspirativním človíčkem, který vás zaručeně pobaví. Držte naše vlny, hezký sobotní podvečer na tomto rádiu.
2: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned. Jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo, je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: díky, že posloucháte. Baví nás bavit vás i v sobotu. Dnešní odpoledne je sice za námi, ale ta nejlepší víkendová jízda samozřejmě nekončí. Jsme rádi, že sobotu trávíte s námi. Přejeme naprosto kouzelný večer bez jakéhokoliv stresu. Ládujeme další skvělé hity. Zůstávejte s námi u našeho rádia. Je vždycky dobře. Domů, do práce i do auta. Posíláme další skvělý letní playlist.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky v sobotu víme, o čem se píše i co se děje tady kolem nás. Díky, že posloucháte. Policie naléhavě hledá svědky nehody na Olomoucku. Tento týden ve středu tam řidič srazil cyklistu a bez pomoci ujel. K incidentu došlo na silnici mezi Hněvotínem a Nedvězí. Zraněný muž skončil v nemocnici a policisté prosí o jakékoliv informace na lince 158. Podrobnosti publikuje Olomoucký report. 12 jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek odpoledne na Kroměřížsku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, now.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s námi.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

Tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Robin S., americkou zpěvačku, která svým silným hlasem a energickým stylem ovládla taneční scény 90. let. Její skladby jsou jako ta klasika, co tě vždycky dostane na taneční parket a nenechá sedět. Robin S. je jako ta kamarád.

Tady je tvoje metropole. Jake Isaac je britský zpěvák, který svou soulovou linkou a charizmatem baví posluchače po celém světě. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese dobrou náladu a krásné melodie. Jake Isaac umí spojit hluboké emoce s chytlavým zvukem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské krásy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další.

0: 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká pořádná klubová vlna s duem Sidepiece, americkými mistry House Groove, co tě roztančí, i když si původně jen šel vynést

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music. Becky Hill.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď.
3: Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický grid.
1: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
3: Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Simona Fávu, talentovaného DJe a producenta, který dokáže rozproudit každou taneční scénu svým energickým stylem. Jeho hudba je plná chytlavých beatů a melodických pasáží, které tě dostanou už od prvních taktů. Simon Fava je jako ten kámoš, co ti připraví playlist, díky kterému se nezastavíš. Jeho styl je moderní house s dávkou groovu, která tě rozhýbe i ve chvílích, kdybys radši seděl. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci tanečních

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

Tady je tvoje metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černého. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě